0: prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Jána Bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Jána Bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej.